Šandár prukľáti. Znali neveškom naňáty, že bylým snúči uľáty, staroste dívku cilováty.

hej, vesno, hej, krásno, šo šte nám vonisla. Ja je vonisla, vonisla.